0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Burgenland a magazín Dráťák, kterým vás provede Pavla Valerie Rašner. V jeho aktuálním vydání, který najdete i jako podcast ORF Češi, si připomeneme 150 let od úmrtí Františka Palackého. O jeho odkazu i o stávající výstavě na Vídeňské univerzitě si budu povídat s historikem Mojmírem Stránským. Zůstaňte s námi.
1: Výstava, která je vystavena ve Vídeňské univerzitě, vznikla na podnět Filipa Théra a Ondřeje Černého, pana Vilisence Schittlera, kteří právě chtěli i toho Palackého přivést do Vídně jako spojující element mezi tím rakouským státem a českou kulturou. A tím, že to připomínání si toho úmrtí před 150 lety bylo bráno jako takový dobrý podnět k tomu, aby i ve Vídni ten Palacký byl znovu ukázán, nebo aby se o něm mluvilo jako o zajímavé osobnosti, která měla několik facet, s kterými by se dal i spojit ten dnešní svět. Takže, abych to upřesnil, tak kurátorství Národní muzeum Martin Sekera a iniciativa, to je zdejší České centrum Ondřej Černý, Univerzita Vídeň, Filip Ter a má osoba, a potom iniciativa také Českého velvyslanectví byla velice důležitá pro propojení té Vídeňské univerzity a Národního muzea samotného.
0: Tolik historik Mojmír Stránský k tomu, jak myšlenka na vídeňskou výstavu vlastně vznikla. Spojení Českého velvyslanectví, Českého centra, Pražského národního muzea a samozřejmě samotné univerzity ukazuje, že František Palacký má i 150 let od své smrti obrovskou sílu propojovat lidi a instituce napříč hranicemi. A není se čemu divit. Ostatně už samotný životní příběh tohoto muže byl neuvěřitelně pestře mezinárodní. Narodil se na severní Moravě, studoval na území dnešního Slovenska a už jako mladý se pohyboval v prostředí, kde se mluvilo několika jazyky. Právě v tomto multikulturním prostředí poprvé začal vnímat složité otázky uspořádání tehdejší společnosti. Jak se z chlapce z Moravy stal respektovaný polyglot a evropský myslitel? Poslechněte si další část našeho rozhovoru.
1: František Palacký je pro nás vůbec ve Vídni pro vídeňské Čechy, ale i Slováky velice zajímavý kvůli jeho životní cestě. To znamená, on jako pocházející z té severní Moravy a potom přes školy v zámku v Kůní

0: odbornou otázku a potom také tu otázku, jak by měla být řešena ta forma vládnutí, aby tam co nejvíc lidí bylo zapojeno do toho politického procesu. To už jako relativně mladý muž, který potom se učí jazyky a zvládá tím vedle té češtiny a slovenčiny, tak samozřejmě i tu němčinu, latinu, maďarčinu a tak dále, učí se pořád dále, takže on je polyglot, co se tohohle týče. Tak on tím si uvědomuje to specifikum toho prostoru, že to je vlastně relativně malý prostor, na kterým se používá relativně velký počet jazyků. A z toho potom také vychází jeho činnost, která vlastně to středoevropanství podtrhuje. To znamená, on má známé kamarády nebo i kolegy, kteří mluví různými jazyky a jsou právě v tomto středoevropském prostoru aktivní. Potom později se dokonce právě snaží získat i přátele ve Francii, Británii a tak dále. To znamená, je to takový ten klasický Evropan, by se dneska řeklo. To znamená člověk, který je schopný diskutovat s různými lidmi v různých jazycích a uvědomuje si to svoje evropanství. A jelikož si uvědomoval to svoje evropanství, tak také i si uvědomoval problémy toho středoevropského prostoru. A v rámci toho ten Palacký má několik životních fází, kde nejdřív spíše podtrhuje tu důležitost toho rakouského mocnářství. To je ten známý dopis z roku 1848 do frankfurtského parlamentu, kde mluví o tom, že v zájmu malých států a malých národů, teda lépe řečeno střední Evropy, kdyby Rakousko neexistovalo, že by muselo být založeno, protože jinak by bylo spolknuto buď to imperiálním Německem nebo imperiálním Ruskem. A tenhle ten názor se ale postupem času mění, znamená čím déle potom bojuje o zrovnoprávnění toho českého království a o prosazení toho českého jazyka také na území říše, tím více se stává takovým konzervativnějším národovcem, který právě chce prosazovat hlavně ty české školy. Ty české školství je pro něho hodně důležitý aspekt. A více toho češství v tom národním slova smyslu, ale ještě v rámci té říše. On nemluví nikdy o tom, že by právě se ten český prostor měl oddělit a být součástí nějakého jinačího státu, třeba pod patronací Ruska. To u něho nenajdeme. Ale argumentuje Ruskem, byl i v Moskvě, a sice po roce 1867, kdy právě ten takzvaný Ausgleich, to znamená to vyrovnání mezi rakouským a uherským, tou částí monarchie, nevedl automaticky dále i k tomu vyrovnání pro české země a to vždycky viděl jako velké manko, protože vlastně tím na té české straně nebyl, nebo se ztrácely hlasy, které by mohly podporovat ten císařský dvůr. Takže on určitě byl si velice vědom toho středoevropanství a svého evropanství stoprocentně. To jeho češství, ale lokálně také žil a politicky se snažil to prosazovat. To znamená, tahle ta šizofrenie, pro něho žádná šizofrenie nebyla. Takže on mohl být v jedné osobě Rakušan i Čech. A když se řeklo Rakušan v té době, tak se tím myslelo od toho roku 1867 ta půlka monarchie, která k tomu Rakousku v tehdejší době patřila. Takže to mohl být někdo ukrajinský mluvící, polský mluvící, italský mluvící, chorvatský mluvící. A tím tam máme tuhletu multietnickou komponentu v tom rakušanství, ale zároveň byl vždycky takový ten hodně, jak bych řekl, politik, který prosazoval to čeství, aby bylo také i v rámci toho státu bráno více vážně.
1: Být hrdým Čechem a zároveň loajálním Rakušanem tehdy zkrátka nebyl konflikt, ale politická realita. Palacký byl ale výjimečný ještě v něčem dalším. Dokázal totiž mistrně propojit dvě špičkové kariéry. Jak se z muže, který historii původně vůbec nestudoval, stal jeden z nejvlivnějších myslitelů a politiků celého mocnářství?
0: Tak ono to není úplně nové, ale Palacký byl schopný spojit dvě kariéry. On se stal, i když historii nestudoval, tak se stal vlastně velice významným historikem. Filip Ter u našeho sympozia, které právě v rámci otevření té výstavy bylo děláno, také řekl, že byl podle něho největším, nejlepším rakouským historikem své doby. Když to vezmeme takhle, to znamená v tom habsburském prostoru, nebylo tolik lidí, kteří bylo schopné dělat historickou kariéru, kariéru historika, a zároveň ale i kariéru politika. To znamená, on ve své osobě spojoval vrcholné funkce politické a i vědecké. A to je něco, co nemáme moc často. Jako stává se to, ale třeba Jiří Drahoš také teďka jako předseda Českého senátu je také takovou osobou vědec a zároveň politik. Ale to je něco, co si myslím je

0: velice obdivuhodné a pozitivní, protože tam někdo, kdo se zabývá vědou, se snaží také i tu společnost kolem sebe spolu vytvářet k nějakému lepšímu světu. Jo. Takže tohle se mně líbilo. Potom něco nového. Možná role jeho manželky, to jsem si nikdy tolik neuvědomoval, protože oni měli velice intenzivní dopisní vztah a když byl v úzkých, nebo když se mu něco zdálo, že to neplyne tak, jak by to mělo, tak z těch dopisů je cítit, že vlastně to byla jeho hlavní opora. To jsem si možná předtím tolik neuvědomoval, protože člověk ho studoval spíše z té pozice toho politika a historika a ne z té pozice toho manžela a člověka, který funguje v rámci nějaké rodiny. Takže tyhle ty dopisy byly pro mě taky takový pozitivní překvapení, které jsem předtím neznal. Jako, takže tohle je něco také, co se mně velice líbilo. A jeho absolutní otevřenost, to znamená, on byl velice vřelý diskutátor, tak když se to tak vezme, ale zároveň nebyl úplně jednoduchý člověk. On neměnil svoje názory tak rychle. To znamená, byl to někdo, kdo byl schopný také za těmi názory stát a také se i dobře pohádat. Ale jako říkám, se dobře pohádat, to je něco pozitivního. Jako tam člověk potřebuje argumenty, nesmí používat podpásovky a tohle je určitě něco, co uměl.
1: Silné rodinné zázemí a manželka jako hlavní opora. To je rozměr, který v učebnicích dějepisu často chybí. Odkazu Františka Palackého se ale nedávno věnovalo také Mezinárodní vědecké sympozium přímo na Vídeňské univerzitě. Jak na tomto setkání ukázali odborníci z různých zemí, pohled na něj se v Evropě dodnes liší.
0: My jsme se snažili o multiperspektivní přístup k Palackému, to znamená, měli jsme tam vědce, vědkyně z Německa, z Rakouska, Slovenské republiky, z České republiky a z Polska. A každý z těchto pozvaných se snažil trošku jako nám poodhalit tu perspektivu toho prostoru jako takového nad člověka, kterým Palacký byl. A tam bylo právě zajímavé vidět, jak třeba je vnímán z té německé perspektivy. Z té německé perspektivy je vnímán hlavně jako politik, méně jako historik. Z té perspektivy polské zase spíše, tam je to taková ta smíchanina, kde ale právě jeho vztah k Rusku byl brán jako mnohem důležitější než všechno ostatní. To znamená, pro tu polskou perspektivu bylo jeho rozhodování politicko-realistické, to znamená, jak se snažil prosazovat tu českou otázku v rámci Rakouska, tak to samozřejmě vedlo také k tomu tím, že potom do toho Ruska jel, tak to z té polské strany bylo bráno jako důkaz rusofilství a toho panslavismu, který panslavista 100% nebyl. Takže tohle to je ta perspektiva polská, která tam zazněla velice silně. Z té rakouské perspektivy to bylo také zajímavé, to byl Franz Villafer z Akademie věd zdejší, který tam právě mluvil o Palackém jako o člověku, který se inspiroval tou uherskou otázkou, kde chtěl právě to státoprávní uspořádání, o který se snažili tu reformu toho státoprávního uspořádání potom přenést na celou monarchii a vytvořením psané ústavy, ke které bohužel nedošlo, vytvořit z toho státu konfederaci nebo federaci, která by byla schopná přežití. Takže tahle ta jeho rovina takového toho, jak bych řekl, právního politického idealisty, který chtěl tu monarchii reformovat, aby byla schopná dalšího trvání, tak tyhle ty perspektivy bylo zajímavé srovnávat a vidět, že vlastně každý z těchto států, každá společnost něco k tomu Palackému byla schopná říct. Takže to nebyla neznámá osoba, ale byla to osoba, která byla brána vždycky z té vlastní perspektivy a trošku jinak rezonovala.
1: Ukazuje se, že každá země si v něm opravdu našla to své. Pokud vás tato pozoruhodná osobnost zajímá, máte nejvyšší čas vyrazit přímo na Vídeňskou univerzitu. Výstava se totiž chýlí ke konci, ale organizátoři chystají velkolepé zakončení.
0: Výstava, kterou máme na Univerzitě Vídeň, panelová výstava, je k prohlédnutí ještě do konce října. A v rámci toho prohlédnutí jsme se rozhodli ještě na ukončení nebo týden předtím, než ta výstava bude končit 22.10., což je čtvrtek v 18.30 v Mariette Blau sálu, zvýšené přízemí, hlavní budova Vídeňské univerzity, zorganizovat finisáž k té výstavě, kde ta výstava bude ještě jednou prezentována a bude potom také i doprovázena hudbou, která bude z doby Palackého jako reakce na Palackého a konkrétně tam bude zpívat zpěvecký sbor Lumír pod vedením Pavla Koutníka a Viktora Velka, kteří tam právě připravují program, který budeme potom zapracovávat do krátkých proslovů, které tam bude mít pan velvyslanec Schittler a potom profesor Thayer, který je za tu Vídeňskou univerzitu, tam také bude mluvit. A ta finisáž má ještě jednou otevřít toho Palackého jako člověka, který také se zasadil za nejenom za to češství v rámci rakouství, ale také za, jak bych řekl, politika, který byl zároveň realistou, který se snažil přizpůsobovat svoje politické cíle té době, bez nějakých extremistických výstřelků, to znamená, on určitě jako také nebyl podporovatelem třeba revoluce 1848. To je člověk, který chtěl být realista a chtěl přetvářet z vrchu tu monarchii a nechtěl ji přetvářet ze spoda. A to je něco, co nám mají také připomínout písně, které tam zaznějí, a nejenom ty, které byly moravsko-německé, moravsko-české, ale i slovansko-bojovné, jako Hej Slované a podobné věci, aby jsme právě trošku přes tu hudbu nasáli atmosféru, které Palacký žil a v které působil.
1: Dobová hudba a sborový zpěv slibují skvělou atmosféru, která nás vrátí v čase přímo do 19. století. Mojmír Stránský ale nepůsobí jen na univerzitě. Učí také na bilingvním gymnáziu Komenský ve Vídni.
0: Musím se přiznat, zatím jsme tam s žákami nebyli, ale otevřeli jsme to téma, to znamená ta univerzitní, ta výstava je opravdu maličká a chodím tam jako s žáky, s žákyněmi, ale jenom v rámci dobrovolného volitelného předmětu, kde mám jenom 10-11 žáků, žákyň. Jinak ve škole samozřejmě o Palackém mluvíme jako právě o takovým tom českém zástupci v rámci se snažení o zrovnoprávnění toho českého jazyka a českého státního práva v rámci rakouské monarchie. To znamená ty různé pohledy na to, jak by se ta monarchie mohla vyvíjet. To je součást také učiva a to je něco, co se velice dobře nabízí, když člověk má rád multiperspektivní přístup k historii.
1: Učit historii v souvislostech a ukazovat různé pohledy na dějiny, to je pro studenty ta nejlepší škola. Františku Palackému se sice přezdívá otec národa, ale pro tehdejší vědecký svět byl především obrovským inovátorem.
0: František Palacký je pro lidi, kteří pocházejí z České republiky nebo žijí v České republice, tak je to právě ten pán z té bankovky. To je někdo, o kterém se relativně hodně ví. Je to takzvaný otec národa, titul, který dostal už za svého života. A tenhle ten otec národa jako takový samozřejmě může působit trošku anachronicky teďka v tom rakouském prostředí, ale on, jak jsme mluvili také o tom středoevropanství, on se v každém případě cítil také i jako Rakušan. To znamená, to jeho vrácení do toho vídeňského prostoru je něco, kde se snažíme poukazovat na to, že i osoby, které třeba i relativně tvrdě potom razili tu českou otázku jako skoro ultimativně jako něco důležitého pro další vývoj monarchie, tak přesto nebyli odříznutí od toho politického a akademického světa. To znamená, on jako historik samozřejmě působil i ve Vídni. On samozřejmě tady chodil do archívů, on znal ty paláce, protože měl relativně dobrý vztah ke šlechtě, která mu svěřovala svoje archívy. On jako historik je vůbec zajímavý také tím, že to vlastně, on patří do té generace těch historiků, kteří jako první se snaží dostat se k těm pramenům a pracovat s těmi pravými starými prameny a z toho pak tu historii vykládat, interpretovat a ne přebírat nějaké staré interpretace od lidí, které ty prameny vůbec ani neviděli. Takže tohle to je hodně metodický moderní přístup, to antefontes, k těm pramenům a s těmi prameny vlastně potom dále pracovat. A tím byl inovativní. Potom, když se stal politikem a měl třeba i šanci stát se ministrem školství, tak, což dvakrát odmítnul tu šanci, tak zde také vidíme, že on na jednu stranu byl politikem, který se chtěl dostat dále, ale na druhou stranu také nepřijmul každou nabídku. To znamená, evidentně si uvědomoval, že ta nabídka toho ministra školství v jeho době, například ten rok 1848, nemohla být úspěšná v té době. Takže byl také i určitě realistou, který odhadl rakouský vývoj velice dobře. A to je, myslím, také důležité, že když se bavíme o rakouské historii, tak my máme výborné knihy, ale od rakouských historiků postavených na rakouských pramenech, A tohle to je jedna z možností, jak si vzít českého Rakušana, který popisuje tu rakouskou monarchii trošku jinak. A tohle to je perspektiva, která podle mě velice dobře potom také vykresluje problémy té doby, protože on také žije relativně dlouho a působí relativně dlouho, získává potom vysoká ocenění, ke svým 70. narozeninám je všude slaven potom. A tohle je něco, co mu také umožňuje mít nebo říkat věci, které by si nikdo jinačí nemohl dovolit ve své době. Takže on je někdo, kdo vlastně to rakušanství, to české rakušanství hodně silně formuje. A tím si myslím, že sem patří do té Vídně. A zároveň je to také člověk, který nejenom formuje rakušanství, ale formuje i to čeství. To znamená z té vídeňské perspektivy, a to je něco, co si uvědomuji vždycky v České republice, že v České republice si lidé málo uvědomují, jak úzce byli s tím rakouským prostorem provázáni historicky. A obráceně také, to znamená i v tom Rakousku to platí, že si tady to rakouské území málo uvědomuje, jak silně bylo závislé potom na těch dalších zemích, které byly součástí toho rakouského mocnářství, ať jsou to Čechy, Morava, Slezsko nebo Galicie a nebo jinačí území. A tohle to nám ten Palacký připomíná. To znamená, to je takové to velko, teďka ne myšleno imperiálně, ale takové to intelektuální velkorakoušství, kde prostě ten intelektuální prostor se zvětšuje. A tím i výměna ideí, nápadů, plánů z mnohem většího prostoru. A tím vlastně, i když působí regionálně a je to ten otec národa českého, tak je to mezinárodně působící člověk. A to je to zajímavé na něm a proto sem patří, protože právě podtrhuje tu roli Vídně nejenom jako hlavního města Rakouska, ale jako města, kam se stahovali lidé, kteří chtěli něco studovat, něco nového vyzkoušet nebo něco jiného vědět z celého území monarchie.
1: Vídeň byla intelektuálním centrem, které Palackého formovalo a kam neodmyslitelně patřil. Celý jeho příběh teď na chodbách univerzity ožívá v moderním kabátě. Výstava totiž sází na netradiční formu fiktivních rozhovorů s lidmi naší doby. Jak tento nápad vlastně funguje v praxi?
0: Co se týče metodické části výstavy, tak k tomu se dá říct, že to je pojmuto pro širokou veřejnost, není to jenom pro akademickou obec a je to na území univerzity, tak je to namířeno na mladé, proto je tam volená právě ta forma dialogu jako muzeálně metodická platforma. A v rámci těch panelů tam jsou všechny základní informace, které vlastně by člověk měl vědět, když se zabývá biografií Františka Palackého. Někdo, kdo se Palackým už hodně zabýval, tak se tam asi nedozví nic nového, ale je to ta forma toho dialogu, která by mohla zaujmout, že by člověk mohl začít přemýšlet o tom, co by asi řekl, kdyby s Palackým diskutoval o té či onačí otázce. A to je možná to, co tam je také zajímavé. Ta výstava sama o sobě nezmizí, to znamená, jsou to německy popsané panely. Ta výstava bude potom Národní muzeum dávána k dispozici v německy mluvících zemích, takže vlastně Vídeň je prvním místem, kde ta výstava je ukazována, ale potom budou následovat další místa, kde má být ukázána, aby to jméno Palackého bylo znovu připomínáno i v těch německy mluvících zemích jako někoho, kdo je zajímavý kvůli tomu, že hledal nějakou politickou cestu pro lepší fungování monarchie a kvůli tomu, že také i byl pozvaný do toho frankfurtského parlamentu a to pozvání odmítl, tak tím rezonuje právě i v tom německy mluvícím prostoru mimo Rakouskem. Takže i tam se bude ukazovat.
1: Když se vrátíme k Palackému jako k politikovi, jeho velkým tématem bylo právě zakládání českých škol. Věřil totiž, že vzdělání v mateřském jazyce z dětí vychová hrdé a sebevědomé občany. A přesně v tomto duchu dnes ve Vídni pokračují i bilingvní školy Komenského.
0: On opravdu hodně prosazuje ty takzvané böhmische Schulen, to znamená, on prosazuje ty české školy. A on v tom vidí řešení toho národnostního problému, že když se budou ty děti schopné učit v té češtině, tak tím vlastně také tohleto, to státotvorné přestává mít potom takovou váhu. Jo? To znamená, kdybych dokázal vytvořit Rakousko, kde se ty děti můžou učit v každém městě i česky, tak najednou nepotřebuju český stát, jo? Jako v tomhle slova smyslu. A to je něco, co Palacký opravdu potrhoval a snažil se to také různým politickým činitelům pořád nějakým způsobem udělat, aby to přijmuli, jako tu svoji ideu, že právě ty české školy, tam, kde ty české děti jsou, by byli něčím, čím by vlastně z těch českých dětí udělali právě Rakušané. Jo, takže tohle je něco, co nás spojuje i současná, nebo s tou současnou dobou, kdy škola Komenského se snaží přesně o to stejné, to znamená, aby v té češtině a slovenštině byly ty děti vychovávány bez toho, aby se tím odcizovali takzvaně, nebo že tady funguje vlastně ta integrace do toho rakouského prostoru přes svůj mateřský jazyk, anebo přes ten druhý jazyk těch rodičů, anebo přes ten druhý jazyk těch lidí, kteří je sem dávají ty děti, protože si uvědomují, že to je sousední kulturní prostor, s kterým máme celou řadu, jak bych řekl, uzlů, spojitostí.
1: František Palacký jako otec národa, vizionářský historik, ale i pragmatický Evropan, který věřil, že vzdělání a mateřský jazyk jsou klíčem k úspěchu v mezinárodním prostoru. Právě i o tom bylo dnešní povídání. Mým hostem byl historik Mojmír Stránský, který přednáší na Vídeňské univerzitě a učí na bilingvním gymnáziu Komenského. Člověk, který se svými studenty denně dokazuje, že Palackého odkaz a česko-rakouské historické propojení jsou ve Vídni stále živé. Z dnešního magazínu Dráťák je to všechno. Další vydání pro vás chystáme zase příští pondělí v 21 hodin a 10 minut na rádiu Burgenland. Pokud si chcete dnešní rozhovor pustit znovu nebo objevit další zajímavé příběhy z našeho archivu, klikněte na web volksgruppen.orf.at/Češi. Starší díly najdete také v aplikaci ORF Sound a na dalších podcastových platformách pod názvem ORF Češi. Příjemný zbytek večera a úspěšný start do nového týdne přeje od mikrofonu Pavla Valerie Rašner. Naslyšenou za týden. Jak padající